co přijdou, a přesto neslyším tvůj.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zdravé mlsání od Berry Jones, jako sušené mango, kešu oříšky nebo dárkové balení mandlí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku Vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta jihočeské trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
6: Když vám pohyb a pocení způsobují nepříjemné podráždění, použijte Linol Protective Balm, který vytváří na pokožce jemný film, chránící proti tření a následné bolesti. Linola Protective Balm. Lehký balzám, silná ochrana. Vhodný také při sportu. K dostání v lékárnách. Díky, Lino.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon s PDRN značky Misha a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
10: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
11: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
10: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
12: To je ta země zaslíbená.
13: A co budeme jíst, praotče?
12: Objednám košík.
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3 čtvrtě litru jen za 109,90.
16: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
17: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
18: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
19: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
20: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
21: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
22: Objev třeba 12-kilové balení Kalibra se slevou 16% jen za 1199 korun. Allegro.
23: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
24: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
25: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
13: A dělají to taky ostatní?
25: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
26: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
27: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni.
0: Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba.
1: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melon 1 kg za 24,90 a vařenou šunku za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Gelfix Extra Doktor Edgar u nás za 21,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Radegastrize hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jeho české trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 až palíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
6: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
7: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
8: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
11: To je ta země zaslíbená.
12: A co budeme jíst, praotče?
11: Objednám košík.
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
15: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
16: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro 2x silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
15: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
17: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
18: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
19: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí. Dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
7: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
2: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.

0: a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
3: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
4: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
5: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
6: Značkové slevy v Lidlu. Od čtvrtka si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Kůl Nealko za 13,90. Lidl. To se vyplatí.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soli čelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jeho české trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
4: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila. I'm making my big debut.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon s PDRN značky Misha a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
8: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík.
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
13: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
14: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
15: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my?
16: My rozhodně nejsme úplně stejný.
17: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
18: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
19: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
20: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
21: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
22: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
23: Chcete šetřit jen na ceně?
24: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
21: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
25: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
26: A dělají to taky ostatní?
25: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
27: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
28: Značkové slevy v Lidlu.
0: Od čtvrtka si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Cool Nealko za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
2: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
1: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melon 1 kg za 24,90 a vařenou šunku za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Nektarinky skládané u nás apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jeho české trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion

0: Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland. I'm making my big debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 až palíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
2: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
3: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
4: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
5: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
6: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
7: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
12: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
13: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
14: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
15: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
16: Objev třeba 12-kilové balení Kalibra se slevou 16% jen za 1199 korun. Allegro.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
18: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí. Dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
19: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
20: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
21: Chcete šetřit jen na ceně?
22: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
19: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa, a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
23: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
24: Značkové slevy v Lidlu. Od čtvrtka si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Kul Nealko za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
25: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
26: A dělají to taky ostatní?
25: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
27: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
28: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní

0: Sol 1 kg za 24,90 a vařenou šunku za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 20.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
8: Naše nové značky jsou tu. Například Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1999 korun. Nyní v Kauflandu. I'm making my big debut.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 až palíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
10: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
11: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Sun s PDRN značky Misha a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
12: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
13: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
3: To je ta země zaslíbená.
13: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
15: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
16: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
17: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
18: No to půjde těžko bez křídel.
17: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
18: Aha, a jak asi?
17: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
18: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
19: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
20: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
21: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
22: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí. Dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
23: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
24: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
25: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro 2x silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
24: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
26: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psa.

0: tohle potřebujeme oba.
1: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
2: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
3: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
4: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Chcete šetřit jen na ceně?
7: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
8: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soli čelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegastry ze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
6: Naše nové značky jsou tu, například Silvercrest, horkovzdušná fritéza za 1999 korun. Nyní v Kauflandu.
7: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
9: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
10: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
11: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my?
12: My rozhodně nejsme úplně stejný.
13: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
14: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
15: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
16: To je ta země zaslíbená.
17: A co budeme jíst, praotče?
16: Objednám košík.
18: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
1: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
10: Dny nákupů zajiště nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
8: Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
13: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
11: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
1: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
7: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
14: Chcete šetřit jen na ceně?
0: A ne na kvalitě. Hledejte

0: právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Značkové slevy v Lidlu. Od čtvrtka si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Kool Nealko za 13,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert, neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
6: Naše nové značky jsou tu. Například Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1999 korun. Nyní v Kauflandu.
7: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
9: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
10: No to půjde těžko bez křídel.
9: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
10: Aha, a jak asi?
9: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
10: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
11: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
12: To je ta země zaslíbená.
13: A co budeme jíst, praotče?
12: Objednám košík.
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3 čtvrtě litru jen za 109,90.
16: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
1: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
18: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
19: Birgo!
18: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
20: Chcete šetřit jen na ceně?
21: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
1: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa, a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
22: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
1: Značkové slevy v Lidlu. Od čtvrtka si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Cool Nealko za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Prosím.
24: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
25: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melon 1 kg za 24,90 a vařenou šunku za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
26: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
27: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
28: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Radegastry zehořká 12 za 21,90. Albert.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba set 3 cestovních kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
7: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
8: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Birel Aktiv půl litru různé druhy za 18,90. Penny.
9: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
10: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská plážová móda nyní za lepší ceny.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
5: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kap, kap, Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
2: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeba toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
9: Hned tam jedu.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
10: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
11: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika, teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
12: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.

0: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
1: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
2: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zdravé mlsání od Barry Jones, jako sušené mango, kešu oříšky nebo dárkové balení mandlí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: V Jesku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vesněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
11: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
14: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
18: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
19: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
13: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro 2x silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
19: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
5: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
10: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
12: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
0: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
6: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
8: Jdeme na to!
6: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
3: Když vám pohyb a pocení způsobují nepříjemné podráždění, použijte Linol Protective Balm, který vytváří na pokožce jemný film, chránící proti tření a následné bolesti. Linol Protective Balm. Lehký balzám, silná ochrana. Vhodný také při sportu. K dostání v lékárnách. Díky, Lino.
15: Staňte se i vy magnetem na výhody.
3: Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
20: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
21: Když uvidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
20: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
22: Přivítejte Adama Mišíka,
23: Monikuba Gárovou,
22: Jakuba
23: Rybo,
22: Tomáše Zástěru,
23: Vikýř,
22: Tereza
23: Mašková,
22: René Dan,
23: Monika Tymková,
22: Petr
23: Švancara,
22: Martin
23: Hrada.
24: Jsme přátelé?
25: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
26: Návykový látky až po samotným přilnu.
27: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
29: Pojďte se podívat.
30: Dej do ní svoji nabíječku.
31: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
32: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
33: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek.
34: Neboj se,
33: do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba. Zdravé mlsání od Berry Jones, jako sušené mango, cashew oříšky nebo dárkové balení mandlí. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
7: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
8: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například máslo Bony 250 gramů za 19,90. Penny.
9: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeba toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
4: Hned tam jedu.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: Je to věc?
9: Jo, ale má svoji osobnost.
8: A uzvednu to?
9: To ne, ale není těžké to ovládat.
8: Máme to doma?
9: Ještě ne, ale už v září.
10: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
11: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
12: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
13: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika, teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
14: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnout.

0: Martin Radov.
1: Jsme přátelé?
2: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
1: Nálikový látky až po samotným přelomu.
3: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat. Nech do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
5: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Thanks. Please get back. Please get back. Only again.
5: Asi?
6: Čím balón ahora.
7: Získej jeden ze 6 legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
8: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
9: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k
10: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
11: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
12: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
7: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
13: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
14: To je ta země zaslíbená.
15: A co budeme jíst, praotče?
14: Objednám košík.
16: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
17: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
18: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
19: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
20: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten... Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto.
21: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
22: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
23: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
24: Birgo!
23: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgou Vital.
25: Datart
0: nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.

0: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bakárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přilnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
2: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek.
9: Neboj se,
8: do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. Only again.
3: Asi?
4: Tím balón ahora.
5: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
6: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
7: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. M-Bank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon s PDRN značky Míša a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
12: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík.
15: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
16: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
17: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
18: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
19: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
20: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
21: Některé dny stojí za to zopakovat.
22: Tak jako Allegro Days.
21: Dny nákupů zajištění nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.

0: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Birgo!
2: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Wash Tower. Life's good. LG.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bakárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Timková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrano.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Nájkový látky až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
19: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Kde jste to ty? Tak se teď pustíme jenom tady, kde ještě nikdy nikdo neslyšel, ok? Jak se na to bude vadit? Upravte se, počkejte.

svůj život jako film, nech si poradit, já vidím to, co nevidíš ty. Nevěřím na náhody a proto žádnej rádoby se nedostane mezi mým vsi. Pamatuj si, kamaráde, pouto mezi náma nikdy nerozbijou love ani house. Chtěli jste ty bary, co by podrželi, vytesaný do kamene, co je tady jsou. Co je tady jsou?

0: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak?
5: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
4: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
11: Ano.
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
13: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
14: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.

0: služba tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Takže jedeme za Šulcíkem?
5: Neboj, jsme na cestě, pasta.
6: Tady je to.
2: Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
6: Předávám.
7: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
2: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
8: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
9: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
12: Cípě na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
14: Hned tam jedu.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
17: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
18: Let's go to the store then.
17: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
19: She has them!
17: Trying to get the whole cart in.
20: Welcome.

tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

children of the sky.

0: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: V Jizku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
11: Tyjo, podepsaný Kopitely.
12: Le filet tendu entre deux. Zdar, hoši.
13: Čau, pájo.
14: Ale ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
12: Snad stojí, ne?
13: Jasně, tady normálně.
14: Stojí.
12: No 7 mega.
14: Co jsem si i typoval.
15: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
16: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
17: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
18: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
19: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
18: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
20: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
21: Hned tam jedu.
20: Datart. Opravdový elektrospecialista.
22: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
23: Ano. Ano. Ano.
22: A tohle?
23: Mm-hmm.
22: A tohle?
23: Ano.
24: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
22: A tohle?
24: A všechny vaše další oblíbené projekty.

0: Ty pěnačili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
0: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Monikou Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Vikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrana.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
3: Pojďte se podívat.
2: Dej do ní svoji nabíječku.
3: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku. Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun, sleva až 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
4: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak?
5: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
4: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mm-hmm.
7: A tohle?
8: Ano.
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
11: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
14: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
15: Takže jedeme za Šulcíkem?
16: Neboj, jsme na cestě, pasta.
17: Tady je to.
18: Bonjour.
19: To bude asi pro tebe, co? Předávám.
18: Nazdar, Šulcíku. Tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
19: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
20: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
0: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Intimní mycí pěna Chilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
7: Pojďte se podívat.
8: Nech do ní svoji nabíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Neboj se, do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba set 3 cestovních kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda. Sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Birel Aktiv, půl litru, různé druhy za 18,90. Penny. I'm making my big
9: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Byla.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pusťte se do filmových večerů s televizí LG, kterou pořídíte za skvělou cenu.
12: Hned tam jedu.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta jihočeské trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
3: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon?
4: Feel bonbon.
5: Ricola.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
6: Red Bull vám dává křídla.
7: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
2: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden kuřecí prsa s kostí za 99,90 a zakysaná smetana v Billa klubu za 17,90. Billa. To dobré začíná u nás.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Návykový látky, až po samotným přilnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Nech do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

What?

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: V Jizku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
4: Nurofen ví.

0: Jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
5: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Jo, tady je vaše zásilka.
9: Chlape, jsi všude.
8: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
9: Super, tak hezký den.
10: Vám taky!
11: Richard, vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.
12: Bohemia Mini. Kdekoliv.
13: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
14: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
13: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
15: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
16: Na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
17: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
18: Ano. Ano. Ano.
17: A tohle?
18: Mm-hmm.
17: A tohle?
18: Ano.
16: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
17: A tohle?
16: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
19: Tyjo, podepsaný Kopiteli.
20: Le filet tendu entre deux.
21: Zdar hoši.
19: Čau, pájo. Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
21: Snad stojí, ne?
19: Jasně, tady normálně. Stojí.
21: No 7 mega.
19: Oh, co jsem si i typoval.
22: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
23: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.

0: Sleduj tiktak.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. Tiktak, nalaď se na pozitivní vlnu.
1: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
8: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný ribeye steak?
9: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
8: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
11: A tohle?
12: Mm-hmm.
11: A tohle?
12: Ano.
13: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
13: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
14: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
15: Takže jedeme za Šulcíkem?
16: Neboj, jsme na cestě pasta.
17: Tady je to! Filet tendu entre
18: deux parasols. Bonjour!
19: To bude asi pro tebe, co?
16: Předávám.
20: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
19: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
21: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
22: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
23: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
22: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
24: Jo, tady je vaše zásilka.
25: Chlape, je se všude.
24: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
25: Super.
22: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
26: Bohemia Mini. Kdekoliv.
27: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
28: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
29: Každé dvě minuty

Kdy dojde v Česku ke škodě na majetku? Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba odolný reproduktor Alza Power s podsvícením a FM rádiem nebo malou powerbanku na cesty. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že nikdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda. Sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například okurka salátová kus za 9,90. Penny.
11: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
12: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90. Byla.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
6: Jo, tady je vaše zásilka.
7: Chlape, jsi všude.
6: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
7: Super, tak hezký den.
8: Vám taky.
0: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datard.
9: Je to věc?
10: Jo, ale má svoji osobnost.
9: A uzvednu to?
10: To ne, ale není těžké to ovládat.
9: Máme to doma?
10: Ještě ne, ale už v září.
11: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
12: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
11: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
13: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
14: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
15: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
16: A 24letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
17: Fakt? Oj, dobře já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
16: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Moniku Bagárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Mikýř,
18: Tereza,
19: Maškova,
18: René Dan,
19: Monika Tymková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrada.
20: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
22: Nálikový látky až po samotným přelnu.
23: Správně, jsi šikulka.
24: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
25: Pojďte se podívat.
26: Dej do ní svoji nabíječku.
27: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
28: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: ptal, zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zdravé mlsání od Berry Jones, jako sušené mango, cashew oříšky nebo dárkové balení mandlí. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
7: Bohemia Mini. Kdekoliv.
8: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Birel Aktiv půl litru různé druhy za 18,90. Penny.
9: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeba toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
9: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A chutná to. Fermato, chutná to.
10: Je to věc?
11: Jo, ale má svoji osobnost.
10: A uzvednu to?
11: To ne, ale není těžké to ovládat.
10: Máme to doma?
11: Ještě ne, ale už v září.
12: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
13: Tady je vaše zásilka.
14: Chlape, je se všude.
13: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
14: Super.
15: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.
16: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
18: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
19: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani, číslo 1 v Itálii.

0: job. Shit.
1: Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, já ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil, každý

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba oblíbenou vestavnou myčku Electrolux s extra tichým chodem a chytrými funkcemi pro nízkou spotřebu vody. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Byla.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden okurka v Byla klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Byla.
7: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
8: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
9: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
10: přenést na bezpečný účet.
11: A kdo volá?
9: Vaše bankéřka.
11: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
9: Nemáte?
11: Cože? Tak tu máte.
12: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
13: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
14: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. Only way. Again.
15: Asi?
16: Sin balón ahora.
17: Získej jeden ze 6 legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
18: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupu. Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
20: Let's go to the store then.
21: Hi, how you doing?
19: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
21: She has them!
22: Trying to get the whole card in.
19: Welcome.
23: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
24: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
23: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
25: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
26: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Kam ta tržba mizí?
2: Miau, miau. Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
1: A dost.
2: Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka. Naučte své děti lépe hospodařit.
4: Už to mě smějí.
3: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
5: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

0: 24letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
1: Fakt? Oj, dobře já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji navíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
13: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Kalzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Hisense jako parní pračku, prostornou americkou lednici nebo mini LED televizi. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
4: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
5: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
6: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
7: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například máslo Bony 250 gramů za 19,90. Penny.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka zvonařka za 19,90 a Franz Josef olivový olej za 109,90.

0: Byla.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeba toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
5: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. Zachutná to. Fermá to. Chutná to.
6: Je to věc?
7: Jo, ale má svoji osobnost.
6: A uzvednu to?
7: To ne, ale není těžké to ovládat.
6: Máme to doma?
7: Ještě ne, ale už v září.
8: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
9: Bohemia Mini. Kdekoliv.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
11: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
12: Tady je vaše zásilka.
13: Chlape, jsi všude.
12: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
13: Super, tak hezký den.
14: Vám taky!
15: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
16: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: Prosím.
18: Wow, co se to děje?
19: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibro Control. Zbavte se fibromů jednoduše.

Just another ache in my heart. Just another.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
1: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3 čtvrtě litru jen za 109,90.
7: Nádobí mě nezdrží.
8: So what? Somat.
9: Kdo chce, ten si poleží.
10: So what? Somat.
11: Party večer rozjedem.
12: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
13: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
14: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
15: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
16: Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
17: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
18: Brev má něco úplně nového.
19: Těžké věřit, že pravda je. Brev i mezi spláchnutím pracuje. Samočistící síla se aktivuje. Nečistoty odstraňuje.

0: Zóna.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: OK, všichni, jdeme na to.
5: Pojďme mluvit o vlasech.
6: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
5: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
6: Potřebuji účes, který vydrží.
7: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
10: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
9: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
11: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
9: Jasně.
12: Co je to virtuální baterie?
13: Virtuální baterie.
14: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní s Clubcard Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle za 119,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
16: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
17: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
18: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
19: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dán,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nájkový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek.
7: Tak neboj se, Boží.
6: Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: And we are here to stay, 5:15.
1: Tak, moc vám děkuju.
2: Není záč, co bych pro tebe neudělal.

ti šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se vůbec odvážil.

bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda. Chuť a vůni tvou nejde zapomenout. Chystá se prej konec světa, tram ta dál.

tebou dýchám. Chvěješ se myšlenkou, že se rozední. Děláš, jako že nespěcháš, já že nepospíchám. Nechce se s obědí, když je poslední.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, set 3 cestovních kufrů Alzagard, nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
4: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
5: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
6: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
7: V Penny fandíme českému fotbalu, proto dáváme zaměstnancům volno. Ve čtvrtek 18. června zavíráme v 17.30 a jdeme fandit. Penny.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 24,90 a krolevsky plátky za 29,90. Bila.
4: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
5: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
6: Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeba toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Toto je Fermato, světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
9: Tady je vaše zásilka.
10: Chlape, jsi všude.
9: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
10: Super, tak hezký den.
11: Vám taky.
12: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datard.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
14: Je to věc?
15: Jo, ale má svoji osobnost.
14: A uzvednu to?
15: To ne, ale není těžké to ovládat.
14: Máme to doma?
15: Ještě ne, ale už v září.
16: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
14: Prosím.
17: Wow, co se to děje?
18: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
19: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
20: Očko ti doporučuje.
21: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Míša a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
1: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: V Jesku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vesněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.

0: Některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů zajištění nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
0: Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní s Club Card veškeré oblečení, obuv a doplňky FNF o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
5: Fibromy. Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibro Control. Zbavte se fibromů jednoduše.
6: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
7: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
8: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
7: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
9: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
7: Jasně.
10: Co je to virtuální baterie?
11: Virtuální baterie.
12: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
13: Nádobí mě nezdrží.
14: So what? Somat.
15: Kdo chce, ten si poleží.
16: So what? Somat.
17: Party večer rozjedem.
18: S nádobím se nemažem.
19: Somat to dá druhý den.

0: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
5: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Vikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrada.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
11: Návykový látky, až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Nech do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
18: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
19: Ty brďo.
20: Wow.
21: Prosím.
18: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
22: Akorát ho chytit.
23: Zaujímavé.
18: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba set 3 cestovních kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
3: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
4: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon s PDRN značky Míša a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
5: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
6: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing?
7: We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
11: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
13: Ty máš vždycky něco v rukávu.
14: Mám M-Bank.
12: M-Bank. Velká malá vítězství.
15: To je ta země zaslíbená.
16: A co budeme jíst, praotče?
15: Objednám košík.
17: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: Právě teď ve velkoslevě Mio Netto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
0: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
4: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
3: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: 24-letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
1: Fakt? Oh, dobře, já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrana.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky až po sadnutím přilnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji nabíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba odolný reproduktor Alza Power s podsvícením a FM rádiem nebo malou powerbanku na cesty. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
4: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
5: Milé Česko, rádi bychom vás pozvali do KFC. Po dobu 5 dní získáte s kódem KFC 50 slevu 50% na celou objednávku. Ano, je to pravda, sleva 50% na vše. KFC 50. Jen teď, jen v KFC. Zveme vás k nám.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Milka čokoláda za 69,90 a Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jihočeské trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
1: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: služba, tísňová link. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat. Teď.
1: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
4: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
6: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
7: Feel bonbon.
8: Ricola.
9: Jo, tady je vaše zásilka.
10: Chlape, je se všude.
9: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
10: Super.
11: Prožijte okamžiky věrně a ostře díky prémiovému fotoaparátu Sony Lithia. Datart.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

Řekni mi proč. Proč tady nejsi? Řekni mi proč. Se cítím tak sám. A všechny ty hvězdy, co na nebi svítí, mě dovedou domů, kde tě furt hledám. Strašně mi chybí ty naše půlnoční debaty. A vždycky po koncertě, jak jsme si volali. A už je to dlouho, co tady nejsi, jak pomalu vyhasli.

maličku, je pomalu v puberte. To trvalo chviličku a teď už se maluje. A myslím, že za chvíli se beze mě obejde. A i když furt doufám, že si pak vzpomene, co teprve o díči. Miluje Messiho a miluje fotbal. To by tě bavilo. Jak když jsme koukali na mistrovství světa a vím, že bys byl ten nejlepší děda. A strašně ho mrzí, že jste se neznali. A někdy zas brečí, že nahoře spěchali. A teď z toho zbyly nádherný vzpomínky a ty naše večery a francouzský filmy a dům, co si postavil. Jsme tu tak šťastní. A i když ty momenty pomalu zhasly a furt budu zalejvat ty tvoje palmy, abys tu zůstal s náma už navždy.

0: Matěj, udělejme ještě nějakou blbost. Ty plupkáči.
1: Jsou plupkáčky,
2: ne, to nebyla.
1: Otíku, spadne ti ta kamera.

0: Stop lying.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
5: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 59,90 kuře kilo a Gambrinus Original 10 za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
11: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
12: Mega výprodej je právě tady. Léto v Asko nábytek startuje ve velkém stylu.
13: Asko nábytek.
14: Žijeme to s vámi.
15: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
16: Přinesla jsem oplatky.
17: No, jsou dvě a úplně stejný.
16: Jako my?
17: My rozhodně nejsme úplně stejný.
18: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
19: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
20: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
21: Moment.
22: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
23: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
24: Značkové slevy v Lidlu. Od čtvrtka si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Kul Nealko za 13,90. Lidl, to se vyplatí.

0: třetí. Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Incelatissimi Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocketbowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Incelatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
9: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve 3 druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
10: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou předkošku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
0: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
1: Každou neděli ve 22 hodin.

0: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
5: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
6: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
7: Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 22,90 Tesco meloun vodní a madeta máslo za 39,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina, čistá energie z přírody.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
9: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
10: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
9: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
11: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
9: Jasně.
12: Co je to virtuální baterie?
13: Virtuální baterie.
14: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
16: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
17: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
18: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
19: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
20: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
21: Ano. Ano. Ano.
20: A tohle?
21: Mm-hmm.
20: A tohle?
22: Ano.
23: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
20: A tohle?
23: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
24: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

Yo. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boys drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, já ti ukážu toho, kdo ho po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil, každý.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN značky Misha a Mizon i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
4: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: A je to tady.
5: Šediny?
6: Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
7: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
8: Protože vy za to stojíte.
9: Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
10: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
11: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
12: Grants, sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
13: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
14: OK, všichni jdeme na to.
15: Pojďme mluvit o vlasech.
16: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
15: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
16: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
17: To je ta země zaslíbená.
18: A co budeme jíst, praotče?
17: Objednám košík.
19: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
20: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3 čtvrtě litru jen za 109,90.
21: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
22: Bref má něco úplně nového.

0: překoná.
1: Nový Brev Color Autoactive.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 12-kilové balení Kalibra se slevou 16% jen za 1199 korun. Allegro.
3: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
4: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
6: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
7: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon. I bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
3: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
4: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
9: Nádobí mě nezdrží.
10: So what? Somat.
11: Kdo chce, ten si poleží.
12: So what? Somat.
13: Party večer rozjedem.
14: S nádobím se nemažem.
15: Somat to dá druhý den.
16: První 5komorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
17: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
18: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
19: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
8: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
13: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
6: Jdeme na to!
13: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
16: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90 okurka hadovka kus a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90. Tesco, počítejte s námi.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
5: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
14: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
1: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
2: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
1: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
3: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
1: Jasně.
4: Co je to virtuální baterie?
5: Virtuální baterie.
6: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
7: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
8: Velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, produkty Hisense jako parní pračku, prostornou americkou lednici nebo mini LED televizi. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva různé druhy za 129,90. Kaufland.
4: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 79,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 79,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
5: Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku Vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Madeta, jeho české trvanlivé plnotučné mléko, litr za 12,90. A Orion Granko 550 gramů za 99,90. Kaufland.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Vychutnejte si například brambory žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat.

0: Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.

0: služba, tísňová link. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život.
3: Učíme děti první pomoc.
4: Penny, kryjeme vám záda.
5: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.

0: na třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá

0: chutná dovolená.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: Trying to get the whole card in. Welcome.
5: Vesku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vesněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dobrý. Jedno giga kombo s ranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně. Tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati.
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc už...

0: Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Intimní mycí pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili. I'm making my big debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
8: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
9: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
10: Tyjo, podepsaný kopiteli.
11: Le filet tendu entre deux. Zdarhoši.
12: Čau, Pájo.
13: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
11: Snad stojí, ne?
12: Jasně, tady normálně.
13: Stojí.
11: No 7 mega.
13: Oh, co jsem si i typoval.
14: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
17: Velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Ciao.
1: Coca-Cola.
0: Queste te ne sbevate. E lo deve sbevare?
2: Ottimo. Blík, ale slyšel jsi, že basák zvohnout je hluchý.
3: A to bylo vždycky, ne?
2: To je.
4: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě
2: Ale
4: musím zahrát.
2: my končíme.
4: No ale já začínám, poslouchejte.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba. Nazhle.

0: Tak všechno mám.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba oblíbenou vestavnou myčku Electrolux s extra tichým chodem a chytrými funkcemi pro nízkou spotřebu vody. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Kaufland.
6: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
7: přenést na bezpečný účet.
3: A kdo volá?
6: Vaše bankéřka.
3: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
8: Co? Nemáte?
9: Cože?
8: Tak tu máte.
10: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden okurka v Bila klubu za 9,90 a špalíček z vepřového krku za 79,90. Bila.
12: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
13: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. Only again.
2: ¿Así?
3: Sin balón ahora.

0: Jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
4: Hned tam jedu.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
7: She has them!
5: Way to get the whole card in.
8: Welcome.
2: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
10: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel. V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.
1: Thank you.

Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci.

Tato osmená eskalatora v shopping centre. Mladá ještě ztratená, životem unášená, kolis do vetra. Miluje hudbu a filmy a sex, a já nie Lick, ale Charlieho. Sexy, ale stále ještě panna jako Britney.

0: Mike Spirit!
1: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Okurka salátová hadovka u nás s apkou za 8,90 a výrobek z mletého vepřového masa za 49,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
2: Trying to get the whole card in. Welcome.
5: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
6: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
7: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
8: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
10: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
16: Dobré. 1 giga kombo s ranolkama.
17: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
16: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
18: Tati!
16: Neomezený tarify.
19: Čím víc služeb u nás máte, tím

0: Víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti. Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Takže jedeme za Šulcíkem.
3: Neboj, jsme na cestě pasta.
4: Tady je to.
5: Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
3: Předávám.
6: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
5: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
7: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
1: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
1: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
2: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hamé, Zlaté dědictví.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
7: Ještě více korejské kosmetiky nyní v Tetě. Objevte exkluzivní řadu Mix Soon z PDRN, značky Misha a Mizon, i bestsellery od Anua, Kosárex a dalších. Najdete ve vybraných prodejnách nebo kompletní nabídka na tetadrogerie.cz.
8: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
9: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: To je ta země zaslíbená.
12: A co budeme jíst, praotče?
11: Objednám košík.
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: Právě teď ve velkoslevě. Mio Netto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.

0: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
1: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů zajiště nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
6: Já taky.
7: My taky. Taky.
8: Já taky.
5: Úsměv.
6: iPhone.
0: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
10: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
11: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
13: Grants, sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve 3 druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
14: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
15: A 24letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
16: Fakt? Oj, dobře já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
15: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
17: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
1: Nektarnky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: chutná dovolená.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
6: She has them!
4: Trying to get the whole card in. Welcome.
7: Tyjo, podepsanej kopiteli.
8: Le filet tendu entre deux.
9: Zdar, hoši.
7: Čau, pájo. Ahoj. Ty hele,

0: Jak stála ta socha v obýváku?
1: Snad stojí, ne?
2: Jasně, tady normálně.
0: Stojí.
1: No 7 mega.
0: Oh, co jsem si i typoval.
3: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
5: V Jizku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
9: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
10: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
11: Pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
12: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
13: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
12: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
14: Tati!
12: Neomezený tarify.
15: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soli čelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
18: Létu, že pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
19: Přivítejte Adama Mišíka,
20: Moniku Bagárovou,
19: Jakuba,
20: Rybo,
19: Tomáše Zástěru,
20: Mikýř,
19: Tereza,
20: Maškova,
19: René Dan,
20: Monika Tymkova,
19: Petr,
20: Švancara,
19: Martin,
20: Hrada.
19: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
22: Návykový látky až po samotným přelnu.
23: Správně, jsi šikulka.
24: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
25: Dej do ní svoji nabíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
28: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie. Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
3: Way to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
14: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
15: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
16: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
15: Jo, jasně, tak 1 gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
17: Tati!
15: Neomezený tarify.
18: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
20: Takže jedeme za Šulcíkem?
21: Neboj, jsme na cestě, pasta.
22: Tady je to!
23: Bonjour!
24: To bude asi pro tebe, co? Předávám.
25: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bostonu.
24: Díky, pasta.

0: Kdo mi ale pohlídá Frantu?
1: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
2: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: chutná dovolená.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
5: She has them!
3: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
13: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
14: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
15: Tyjo, podepsanej kopiteli.
16: Le filet tendu entre deux.
17: Zdar, hoši.
18: Čau, Pájo.
19: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
17: Snad stojí, ne?
18: Jasně, tady normálně.
19: Stojí.
17: No 7 mega.
19: Oh, co jsem si i typoval.
20: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
21: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
22: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
23: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
22: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
23: Tati!
22: Neomezený tarify.
24: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
25: Když uvidíte Albert...

0: Neporazitelné. Levnější nehledejte.
1: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, Jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Radega Stryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
3: Ty prďo.
4: Wow. Prosím.
2: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
2: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Nektarnky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
2: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
3: V Jesku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vesněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Takže jedeme za Šulcíkem?
5: Neboj, jsme na cestě, pasta.
6: Tady je to.
7: Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
8: Předávám.
9: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
7: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
10: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
11: To je ta země zaslíbená.
12: A co budeme jíst, praotče?
11: Objednám košík.
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
15: Velké vítězství může začít malým gestem.
16: Už jsem myslela, že někoho máš?
17: Mám. Mbank.
15: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
18: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
19: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak?
2: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
19: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
14: Připravte na to svou mysl.
4: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
7: Ale proč se držet při zemi?
4: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
0: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
15: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
1: Přinesla jsem oplatky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
11: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
12: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
20: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
6: Aktivní mycí pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
21: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
22: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
23: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
22: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličilo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Čtyři a 20letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
24: Fakt? Oj, dobře já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
25: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

Swedish House.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie. Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Margot. Tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
3: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý, 1 gigakombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak 1 gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
8: Tati!
7: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
10: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Takže jedeme za Šulcíkem?
12: Neboj, jsme na cestě, pasta.
13: Tady je to.
14: Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
15: Předávám.
16: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
14: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
17: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Intimními cipy na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
19: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
20: A dělají to taky ostatní?
19: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
22: Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
23: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
24: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš krylovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
25: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
26: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

0: 24letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
1: Fakt? Oj, dobře já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
2: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soli čelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
3: Vícku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vysněné.

0: pravidelný za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tyjo, podepsaný kopiteli.
2: Le filet tendu entre deux.
3: Zdarhoši.
1: Čau, Pájo.
4: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
3: Snad stojí, ne?
1: Jasně, tady normálně.
4: Stojí.
3: No 7 mega.
4: Oh, co jsem si i typoval.
5: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
1: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
8: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
9: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
17: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
18: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
19: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
20: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
21: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
22: A dělají to taky ostatní?
23: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
24: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
25: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
26: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
27: Připravte na to svou mysl.
26: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
28: Ale proč se držet při zemi?
26: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
29: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
30: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
31: Už 8 let pomáháme českým.

0: farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Radegast Ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: 24letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
1: Fakt? Oj, dobře já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
2: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek. Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star. Olena Pilagokok!

0: good ink.
1: That's a real lifestyle.
0: Yeah.

0: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
1: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 100.

0: 1990. Albert.
1: Kam ta tržba mizí?
2: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
1: A dost. Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
8: Takže jedeme za Šulcíkem?
9: Neboj, jsme na cestě pasta.
10: Tady je to.
11: Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
12: Předávám.
13: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
11: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
14: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tipsport.
15: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva pro lepší pocit.
16: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
17: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný ribeye steak?
18: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
17: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
19: Velké vítězství může začít malým gestem.
20: Už jsem myslela, že někoho máš?
21: Mám. Mbank.
19: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
22: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
23: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
24: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
25: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení, a žijou si vlastním tempem.
26: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
27: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
28: Připravte na to svou mysl.
27: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
29: Ale proč se držet při zemi?
27: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
30: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
31: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
32: A dělají to taky ostatní?
31: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
33: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
32: Přinesla jsem oplatky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my.
0: My rozhodně nejsme úplně stejný.
1: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
2: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
3: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soli čelo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
7: A 24letá Tereza z Prahy se už v Naked Attraction dostala až do finále. Teď si ale konečně bude moct sama vybírat a jít na rande.
8: Fakt? Oj, dobře já. Oceňuji všechny, kteří přišli, protože mít koule na to se tady postavit a mít to sebevědomí, fakt jako smekám.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Radega Stryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Kam ta tržba mizí?
3: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
2: A dost.
3: Příchozí platby.
4: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
1: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3 čtvrtě litru jen za 109,90.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
12: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
13: Ty jo, podepsaný kopiteli.
14: Le filet tendu entre deux. Zdar, hoši.
15: Čau, pájo.
16: Ahoj. Ty hele, kolik stála ta socha v obýváku?
14: Snad stojí, ne?
15: Jasně, tady normálně.
16: Stojí.
14: No 7 mega.
16: Oh, to jsem si i typoval.
1: Tipněte si, jak to dopadne. S typovačkou o 7 mega. Tipsport. Držme si palce.
17: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný ribeye steak?
1: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
17: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si... To bude těžký, ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
1: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším a každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.

0: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
1: Připravte na to svou mysl.
0: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
2: Ale proč se držet při zemi?
0: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
3: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
4: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
5: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
6: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
7: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
8: Nektarinky skládané u nás apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
9: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
10: Víte u nás v Naked Attraction.
11: Někdo říká, že je láska slepá.
12: Tam něco vidím.
13: Pěknou dlouhou předkošku.
12: Masakr.
11: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
10: Wow, pěkně.
11: Naked Attraction Česko a Slovensko.
14: Tenhle pohled miluji.
11: Každou neděli ve 22 hodin.
15: Tři velkolepé koncerty Evy Farné v Edenu. Vraťte se s námi skoro na začátek.
16: Neboj se, Boží.
15: Do roku 2014, kdy vystoupila v rámci klubových Očko koncertů. Eva Farná, G2 Acoustic Stage. V neděli v 10 a v pondělí v 17 hodin na Očko Star.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličilo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
7: Kam ta tržba mizí?
8: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
7: A dost.
9: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
10: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
11: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit. Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Už jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
12: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
16: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
18: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí. Dostávají lepší krmení. A žijou si vlastním tempem.
19: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
9: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
6: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
8: Přinesla jsem oplatky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
3: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
5: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
14: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
4: Představte si,
20: jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
21: Připravte na to svou mysl.
20: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
22: Ale proč se držet při zemi?
20: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegastrize hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě. Mio Netto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.

0: com quem tem mazar. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka Odhame, Zlaté dědictví.
1: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
2: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
3: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak?
4: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
3: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Kam ta tržba mizí?
6: Mňam, poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
5: A dost.
6: Příchozí platby.
7: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. M-Bank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí. Dostávají lepší krmení. A žijou si vlastním tempem.
12: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
13: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
14: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
15: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
16: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
17: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
18: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
19: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
20: Připravte na to svou mysl.
19: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
21: Ale proč se držet při zemi?
19: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
22: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
23: A dělají to taky ostatní?
22: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
24: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
25: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
26: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
27: Když uvidíte Albert neporazitelné,
0: levnější nehledejte.
12: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličilo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
1: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
6: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
7: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný ribeye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí. Dostávají lepší krmení. A žijou si vlastním tempem.
1: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším. A každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
11: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
13: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
14: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
15: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Vytvořte si příjemné zahradní posezení s nábytkem už od 1200 korun. Sleva až 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
16: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
17: Připravte na to svou mysl.
16: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
18: Ale proč se držet při zemi?
16: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
20: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
21: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
22: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
23: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
24: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
25: Nektarinky skládané u nás s apkou za 44,90, řecký jogurt bílý, kilo s apkou za 79,90 a Božkov tradiční s apkou za 119,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 79,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a soličilo Prosecco s apkou za 59,90. Albert.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě. Mionetto Prosecco 3/4 litru jen za 109,90.
7: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
8: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
9: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si... To bude těžký, ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
1: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším a každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
14: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
15: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
16: Ale proč se držet při zemi?
14: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
17: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
18: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
17: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
19: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
7: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Například stylové jídelní židle do vaší vesněné jídelny za pouhých 1200 korun. Sleva 56%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
2: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.

0: štěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
3: Jdeme na to!
2: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Gelfix Extra Dr. Edgar u nás za 21,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Radegast Ryze hořká 12 za 21,90. Albert.